0: Ženská musí mít peněz.
1: Ježiši,
0: ale vidět, člověku se všechno čes,

0: jak se opravdu jméno vala Elihan.
1: Ilio, Makregor, vždyť to máte, teď to opíšeš.
0: Hedem, hedem, tam je jenom hedem, nic víc.
1: To samozřejmě znamená Ilio, Makregor.
0: To můžeš znamená, třeba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ty ti ti hej.
1: A mě to Ilio, Makregor.
0: Ale spíš. Elina Makropulo, šeti neskreti.
1: Šeloši čeně.
0: Siehst du, tut mir den
1: Haar. Mutter, da jagt du,
0: bitte. Sei mir prost, sag ich dir, Pschätz, oi, ich gib sie Ferdinandovi, na rosenem Luku, wenn das Zate, o Listopado, o Sumnat, se Cessnat, av Matris nimm Sabi, se Tochle. Come infatti, Ferdinand Makropoulos Polus, Tematetski, o Tetsfinefan, Mata, Elina,